Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Dnes začínáme s druhou částí seriálu Pan Baumann na cestách. Určitě si vzpomínáte. Noviny, u kterých pan Baumann pracuje, ho vyzvali, aby napsal pro zahraniční listy reportáže o menších a středních německých městech.

Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Dnes začínáme s druhou částí seriálu Pan Bauman na cestách. Určitě si vzpomínáte. Noviny, u kterých pan Bauman pracuje, ho vyzvali, aby napsal pro zahraniční listy reportáže o menších a středních německých městech.

Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Dnes začínáme s druhou částí seriálu Pan Bauman na cestách. Určitě si vzpomínáte. Aby napsal pro zahraniční listy reportáže o menších. Chceme tak postupovat i v tomto rozhlasovém kurzu. A stejně jako v předcházejícím, jsme rezervovali i teď zvláštní lekci pro vysvětlení jazykových problémů. Po každé lekci s dobrodružstvím pana Baumana bude následovat lekce s vysvětlením slovní zásoby a mluvnice. Tak tedy, pan Bauman je opět na cestách. Zajisté se dovtípíte, že nebudeme v novém seriálu prostě pokračovat v dlouhé řadě menších a středních měst. Nikoli, nový úkol, který pan Bauman od svého listu dostal, zní zcela jinak.